kterém rozpínáš nebesa jak stanovou plachtu, mezi vodami si kleneš síně, zmračen vůz si činíš. Zlášíš se na perutích větrů, z vichru si činíš svoje posly sluhy z ohnivých plamenů.

0: Cestovanie a svet.
1: Dnes budeme obdivovať jednu z najznámejších secesných stavieb Prahy. Obecný dům stojí neďaleko Prašnej brány a už pri svojom otvorení pred viac ako 100 rokmi patril k mimoriadne moderne vybaveným budovám. Spája sa však aj s našimi dejinami. Práve tu bol 28. októbra 1918 prijatý zákon o vzniku samostatného Československa. Čo všetko ukrýva za svojou bohato zdobenou fasádou, Mária Čigášová sa po ňom prešla s turistickou sprievodkyňou Libušou.
2: Obecní dům je docela zajímavá budova, která byla postavena v roce 1912, a sice proto, že čeští vlastenci si přáli v dobách Rakousko-Uherské říše mít český kulturní dům pro české kulturní události. V současnosti slouží obecní dům kulturním událostem. Jsou tady koncerty, konají se tady plesy, konference, školení, soukromé oslavy, spousta kulturních událostí. A obecní dům je navštěvován také, nebo je umožněna návštěva hostům. Připravujeme pro návštěvníky prohlídku reprezentačních sálů.
3: Kolko těch reprezentačních sál se tu vlastně nachází?
2: Těch reprezentačních sálů je tady 10, od koncertního sálu přes dámské salonky, primátorský sál. Každý z těch sálů je něčím jiným zajímavý, vyzdobili ho významní čeští umělci a dnes si můžou hosté prohlídnout jednotlivé sály.
3: Kto sa podielal na výstavbe, prípadne aj na tej úžasnej výzdobe?
2: Samozřejmě výzdobu všech sálů se postarali především čeští umělci, vlastenečtí umělci, ať už to byl velmi známý Alfons Mucha, nebo František Ženíšek, Jan Preisler, Max Švabinský.
3: Tie jednotlivé sály sú ako keby tak tematicky pripravené. Skúsme aspoň niektoré vymenovať, vrátane tých, ktoré sú pre dámy.
2: Tím největším sálem je samozřejmě koncertní sál, pojmenovaná po Bedřichu Smetanovi jako Smetanova síň. Pak je tady skupinka takzvaných dámských salonků. Jednak je to cukrárna, moravskoslovácký salonek, salon Boženy Němcové a orientální salonek. Ty další salonky jsou pojmenovány zejména po významných politicích nebo žurnalistech. Tak je tady salon doktora Julia Grégera, salon Františka Palackého, primátorský salonek, který kdysi sloužil primátorovi města jako zasedací síň, a ten vyzdobil vlastnoručně Alfons Mucha. Pak je tady ještě sál Františka Ladislava Rígra a konečně sál Karla Sladkovského.
3: Mali sme možnosť vyskúšať si rezonanciu v jednej sále. Bolo to také zvláštne. Čím to bolo spôsobené?
2: Uprostřed primátorského sálu je takový magický bod a v tom magickém bodě, když promluvíte, tak slyšíte velmi silnou rezonanci. Je to pravděpodobně způsobeno tvarem toho stropu, toho salonu, takže ta rezonance je velmi výrazná v tom bodě.
3: Můžeme obdivovat aj materiál, z kterého jsou tyto jednotlivé sály vyrobené.
2: Ano, většina stěn je obkládaná mramorem, buď pravým mramorem, nebo alespoň umělým mramorem, imitací mramoru, která je velmi zdařilá a je tak dobře provedená, že je k nepoznání od pravého mramoru. Spousta prvků je zdobena zlatem, je tady samozřejmě použito jedno z nejkvalitnějších dřev a mnoho krásných dekoračních detailů.
3: Zachovaly se všechny tyto věci z původného stavu, alebo už bylo potřebné urobit nějakou rekonstrukci?
2: Většina sálů prošla v 90. letech celkovou rekonstrukcí. Ta rekonstrukce probíhala velmi citlivě, tak, aby se dochoval charakter všech těch prvků podle dokumentace a fotodokumentace. A potom několik těch dámských salonků, které se v 50. letech příliš nepoužívaly, byly použity víceméně jenom jako příležitostný sklad pro přebytečné židle, takže tam nebylo nic poškozeno a v podstatě žádnou renovaci nepotřebovali. Takže tam jsou originály vlastně 114 let staré.
1: Obecný dům však nebol iba reprezentačnou budovou. Po celé generácie patrila k miestam spoločenského života Pražanov. K jeho príbehom sa vrátime už o chvíľu.

0: Vraciame sa do Pražského obecného domu. Jeho sály zažili významné historické udalosti, koncerty a plesy, ale aj celkom osobné príbehy ľudí, ktorí sem prichádzali na svoje prvé tanečné či slávnostné večery. Kultúrnym a spoločenským životom žije táto viac ako storočná budova dodnes. Pokračujeme v prehliadke s Máriou Čigášovou a turistickou sprievodkyňou Libušou.
1: Určite, keďže to je pomerne stará stavba, napriek tomu, že dýcha takou novotou a modernosťou, tak zažila niektoré dejinné udalosti, ktoré napríklad...
2: Po skončení první světové války v jednom z klubů tady z těch sálků probíhala v říjnu 1918 společná schůze za účasti českých a slovenských politiků a na této schůzi byla prohlášena a podepsána dohoda o vytvoření samostatné Československé republiky. No a potom tady byla ještě jedna taková významná schůze, která měnila dějiny republiky, a to byla schůze, která se konala v listopadu

0: celej tej histórii, možno nejakí panovníci alebo nejakí spisovateľi a umelci, historici?
1: Musím říct, že těch osobností, které tady tudy prošly, je spousta. Už od dob Rakousko-Uherské říše až po současnost. Ať už jsou to významní spisovatelé, hudebníci, umělci, kteří tady účinkují. Koná se tady spousta plesů. Jeden z těch velmi populárních je třeba československý ples za účasti právě také slovenských umělců a předních osobností, takže těžko jmenovat někoho, protože bych asi zapomněla na některé významné osobnosti.
0: Zkusme ještě připomenout našim poslucháčům, v akom štýle je to tu laděné celé.
1: Obecní dům byl postaven ve stylu secesním a protože na začátku 20. století už se prosazoval trochu modernější styl, tak některé ty prvky už jsou ve stylu art deco.
0: Mali jsme možnost vidět výťahy, takže ty asi sloužily na počátku této budovy.
1: Jsou tady dva historické výtahy. Jeden z nich sloužil primátorovi, protože původně tady mýval primátor svůj úřad v obecním domě. A ten protější výtah, ten původně sloužil císaři, ještě za dob Rakouska-Uherska. Od dob, kdy jsme se stali republikou, tak se tento výtah jmenuje prezidentský, ale oba ty historické výtahy se v současnosti používají pro veřejnost, zejména když sem na koncert přijdou špatně pohybliví lidé na vozíčku oholých nebo na výstavu přijdou matky s dětskými kočárky. Ta budova je v zadní části už také modernizována a je tam několik moderních výtahů. Takže pana prezidenta na koncert přiváží ochranka jedním z těch nových výtahů přímo k prezidentské loži.
0: Čiže hoci existuje třeba primátorský výťah, tak ho vlastně nevyužívají, mají svoje speciální výťahy.
1: Ano, dneska už se ty historické používají převážně pro veřejnost.
0: O tento obecný dom mají turisti velký záujem. Z ktorej nejvzdálenější části světa jste postrehli nějakého turistu?
1: Samozřejmě prohlídku obecního domu využívají turisté z řady evropských zemí, ale jsou tu také návštěvníci z Číny, z Japonska, samozřejmě z Ameriky, z Austrálie, no takže vlastně z celého světa. A je spousta právě prohlídek vedená v cizích jazycích, jsou tu prohlídky převážně v angličtině, ve francouzštině, v němčině, některé i ve španělštině.
0: Tak verme, že náš rozhovor povzbudí aj Slovákov, aby se přišli sem pozrieť do obecného domu v Prahe.
1: Já taky doufám, tu minulou prohlídku, kterou jsem teďko minulou hodinu vedla, to byla prohlídka pro české návštěvníky, ale byli mezi nimi právě tři Slováci.